0: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
1: Parket.
2: Wake up, sleepyheads, and don't hit snooze, or you'll be...
1: Tohle budeme hrát, dokud se z toho nepustí.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví, já.

0: Choďte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme příběh, na který astrofyzikové čekali několik desítek let. Když se rodí nová hvězda, obklopuje ji rotující disk plynu, ze kterého roste. A zároveň ze svých pólů vysceluje mohutné výtrysky, které odnášejí přebytečnou rotační energii. Bez nich by se hvězda prostě nikdy nenafoukla. Teorie říkala, že to zvládají magnetická pole, zkroucená do tvaru prstence. Ale nikdo je nikdy neviděl. Až teď. Jak popsal Universe Today, tým vedený Tao Chung-Chingem použil observatoř ALMA a zachytil polarizované záření oxidu uhelnatého u mladé dvojhvězdy v mlhovině v Perzeu 960 světelných let od nás. A pole tam skutečně jsou, přesně jak vědci předpověděli. Síla? Pár tisícin gaussů, to je slabší než magnetka na vaší lednici. A přesto to usměrňuje výtrysky hvězdy na stovky astronomických jednotek. Kosmos zase dokázal, že na velikosti nezáleží. Tak si dnes někoho přitáhněte magneticky. Mějte se pozemsky.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

you play.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I came home, there was a man in my house. He had an artificial arm.
2: Your fugitive's name is Dr. Richard Kimball. Go get him.
3: 6. srpna 1993 vstoupil do kin americký akční thriller na motivy stejnojmenného televizního seriálu z 60. let Uprchlík. Na konci srpna 93 už je natuty, že to je trhák se vším všudy. Od prvního víkendu, kdy snímek vydělal více jak polovinu svého rozpočtu, je číslem 1 a tento prim si udrží 6 týdnů. O tento rekord ho připraví až 6. smysl v roce 99.
4: Finančně byste tedy měl být zajištěný, je to tak? Vaše žena měla velkou cenu. Říct, že jsem ji zabil.
3: Hlavními taháky jsou Harrison Ford jako doktor Kimball odsouzený k trestu smrti a Tommy Lee Jones, co by šéf týmu federálu, který mu je na stopě. Režisér tohoto trháku Andrew Davis má za sebou úspěšné akčňáky jako Zákon mlčení s Chuckem Norrisem, Eskortu s Genem Hackmanem či Přepadení v Pacifiku se Seaglem. A právě díky poslednímu jmenovanému snímku souhlasil Harrison Ford s režisérem Davisem, protože byl ohromen jeho prací.
5: Šerife, než odejde.
6: Hele, moment, co je tohle? Ale ty se podívejme.
5: Vždycky nás fascinuje, když najdeme okovy a náplniny.
3: Harrison Ford se pečlivě připravoval na svou roli sledováním lékařů v chicagské nemocnici. Jak řekl, umožňuje vám to pohybovat se a chovat, jako byste dělali tyhle věci už 100krát. Ford si při natáčení scén v lese poranil vazy na noze, ale až do konce natáčení odmítal podstoupit operaci, aby mohl kulhání využít ve prospěch jeho postavy uprchlíka.
6: Chci od vás, abyste důkladně prohledali každou benzinovou pumpu, všechny domy, obchody, farmy, kurníky, záchodky i psí boudy v celé dané oblasti.
3: Tommy Lee Jones ale nevidí velký potenciál v tomto snímku a svěřil se kolegovi, že je nepravděpodobné, aby toto napínavé drama získalo vůbec nějaké ocenění. Je ironií, že Uprchlík bude za půl roku nominován na 7 Oscarů a 3 Zlaté globy, přičemž právě Tommy Lee Jones promění obě nominace v zisk těch nejhodnotnějších ocenění, která v hereckém světě jsou, a získá k tomu za svou práci ještě další 3 ceny.
7: Já jsem ji nezabil.
6: Nezájem.
3: V tomto thrilleru se setkávají nádherně sehraní protivníci. Jeden představuje zákon, druhý spravedlnost a napětí mezi nimi vytváří stále intimnější vztah. Jinak by byl Uprchlík jen o málo víc než jedna dlouhá honička, i když inovativní a se spalujícím tempem. Uprchlík se 44-milionovým rozpočtem se stane třetím nejvýdělečnějším snímkem roku 1993 a celosvětově vydělá téměř $369 milionů.
6: Co se stalo? Byl váš!
8: On prostě odmítl!

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. HBO Max nabízí historické drama Chorál, Netflix nasadil muzikálové drama Neříkej hodně štěstí nebo mexický dokument Moje vlastní dítě. A Mel Gibson promluvil o pokračování Smrtonosné zbraně. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Trpíte depresí?

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: England, we're fodder for the mill and we'll be fodder for the front.
3: Right, boys, ready?
4: Joining up?
5: I feel it's my patriotic duty.
6: We'll need a new chorus master.
7: I hope he puts the wind up the Germans more than he ever did the Sopranos.
8: Na HBO Max dorazilo britské válečné drama s hudbou a se sborem, který zpívá i ve chvíli, kdy se svět kolem rozpadá. Chorál. Dostáváme se do roku 1916, kdy fiktivní yorkshireské městečko posílá na frontu jednoho mladíka za druhým. Mezi odvedenými jsou i nejlepší hlasy místního pěveckého sboru. Zborová společnost proto povolá doktora Henryho Guthrieho, nesmlouvavého muzikanta, který si kariéru vybudoval v Německu, a ten musí sbor doslova poskládat znovu. Nabírá ženy a muže, kteří jsou na válku buď příliš mladí, nebo naopak už příliš staří. A mezi tím se městečko učí truchlit. Guthrieho hraje Ralph Fiennes, kterému přesně tenhle typ role sluší nejvíc, tedy muže se strohým povrchem a s bolestí schovanou hodně hluboko. Kolem něj se sešel opravdu vybraný ansámbl britských charakterních herců Roger Allam, Mark Ady, Alan Armstrong, Lindsay Marshall nebo Ron Cook. Chorál je čtvrtou společnou filmovou prací režiséra Nicolase Hytnera a scénáristy Alana Bennetta. Dvojice, která stojí za snímky The History Boys nebo Lady in the Van a The Madness of King George. Tentokrát ale poprvé nejde o adaptaci divadelní hry, ale o původní scénář psaný rovnou pro plátno. Kritici se shodují, že snímek táhne hlavně Fiennes a ten mimochodem přichází rovnou po Oscarové nominaci za Konkláve, takže dvakrát po sobě hraje muže, který se snaží udržet pohromadě instituci ve chvíli, kdy se všechno hroutí. Jednou to byl Vatikán, teď je to sbor v yorkshireském maloměstě. Historické drama Chorál si můžete nyní pustit na HBO Max.
9: A man should hear a little music every day of his life, so worldly cares may not obliterate the beautiful in the human soul.
10: Oh, that is nice. Who said it?
11: Johann Wolfgang von Goethe.
12: For God's sake, man, lower your voice.

K legendárním návratům, kterých v poslední době ve vysílání probíráme opravdu hodně, se přidává další. A tenhle čeká na zelenou skoro 30 let. Mel Gibson promluvil o pokračování Smrtonosné zbraně a poprvé prozradil, jak by pátý díl vlastně měl vypadat. V rozhovoru pro Server Collider řekl, že scénář je hotový a že je podle něj lepší než všechny předchozí. Rick a Murtaugh se vrátí, ale rozhodně ne tak, jak si je pamatujeme. Podle Gibsona jsou postavy výrazně starší, jeden z dvojice je už v důchodu, druhý sedí za stolem, přibral a celé to má takzvaně low tech. Žádné velké exploze, žádná nostalgická přehlídka starých hlášek. Na předchozí díl prý film odkazuje jen minimálně a má stát jako samostatný příběh. Zajímavá je i historie scénáře. Původní režisér všech čtyř dílů Richard Donner zemřel v roce 2021 a Gibson se scénáristou Richardem Benkem text dokončili po jeho smrti. Sami prý při psaní přemýšleli nad tím, co by na dané místo dal Donner. Gibson zároveň potvrdil, že by chtěl pátý díl sám režírovat. Háček tu ale je. Projekt je podle Gibsona zaseknutý v jakémsi filmovém průmyslovém pekle, ze kterého ho nejde vytáhnout. Řeč je o právech, která se přesouvají mezi studii. Pokud se to podaří rozmotat, natáčení by se prý mohlo rozjet během příštího roku. Takže ano, po 27 letech je Smrtonosná zbraň 5 zase o kousek blíž realizaci. A upřímně, dva unavení policisté, kteří už nemají energii vyhazovat věci do vzduchu, zní mnohem zajímavěji než další CGI díl. Zatím ale platí, že Smrtonosná zbraň 5 je stále ve fázi předprodukce a datum premiéry neexistuje.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcadla.

0: would you mind if I got a ride home with my friend?
1: If I was your father, I'd say no. But I'm your grandfather, so I say, wear a seatbelt, call me if he gets handsy.
0: We're just running lines.
1: That what they call it these days?
2: Na Netflixu je nový americký film Neříkej hodně štěstí, coming-of-age drama s muzikálem uvnitř a hutným hereckým obsazením. 15-letá Sophie je klasické divadelní dítě, dostane hlavní roli ve školní inscenaci muzikálu, jenže přesně ve chvíli, kdy se má konečně postavit na jeviště, přijde doma rána. Máma, o které si rodina myslela, že nemoc porazila, se dozvídá, že se rakovina vrátila a že už to nebude dobré. A Sophie tak celé jaro balancuje mezi zkouškami, prvním zamilováním a něčím, na co se v 15 připravit nedá. Sophie hraje Sunny Sandler, tedy dcera Adama Sandlera, který film zároveň produkuje pod hlavičkou Happy Madison. Její mámu si zahrála Melanie Linsky a v dalších rolích se objeví Max Greenfield, Steve Buscemi, Bebe Neuwirth, Stephanie Beatrice nebo John Lovitz. Za kamerou stála Julia Hart, která natočila komorní superhrdinské Fast Color, neonárovku I'm Your Woman a pro Disney dvojici filmů Stargirl. Kritika je vlídná, Variety mluví o nejlepším, co z partnerství Adama Sandlera s Netflixem zatím zašlo. Hollywood Reporter oceňuje citlivost, se kterou film zvládá dospívání uprostřed truchlení. A recenzenti se shodují hlavně na výkonech obou hereček. Hart totiž natočila film spíš o životě než o umírání, což je přesně ten rozdíl, kvůli kterému to funguje. Neříkej hodně štěstí, najdete nyní na Netflixu.
1: You can let it out.
3: I didn't want to get your hopes up in case
4: Mom, you can talk to me. I'm not a little kid anymore.
5: I don't know how to do this.

0: que la gente que te quiere te va tratando con ese cariño de espera, con esa ilusión.
1: Na Netflixu je nově mexický dokument, který se ale klasickému dokumentu dost vzpírá. Jmenuje se Moje vlastní dítě. Příběh je skutečný a v Mexiku ho zná skoro každý. Alejandře bylo v roce 2008 25, vdaná žena pracující v nemocnici. Zatímco ženy kolem ní rodily jedno dítě za druhým, ona prošla několika potraty a tlak rodiny i okolí neustával. Rozhodla se proto předstírat, že je těhotná. Manžel jí věřil, tchýně počítala týdny, kamarádky plánovaly oslavu. Jenže žádné těhotenství neexistovalo a když se blížil vymyšlený termín porodu, musela lež dostat tělo. V červnu 2009 odešla z nemocnice, kde byla zaměstnaná s novorozenou holčičkou v tašce. Následoval zátah, vazba a mediální bouře, která z Alejandry udělala zlodějku dětí. Ona sama ale dodnes tvrdí, že šlo o domluvu s matkou. Za filmem stojí chilská režisérka Maite Alberdi, dvojnásobná nominantka na Oscara. Alejandru poznala až ve vězení a rozhodla se její verzi příběhu vyprávět zevnitř, tedy jejíma očima. Proto ve filmu najdete i hrané rekonstrukce. Snímek nabízí otázku, na kterou se špatně odpovídá. Kde končí lež jedné ženy a kde začíná odpovědnost všech, kdo na ně tak intenzivně tlačili? Moje vlastní dítě najdete nyní na Netflixu.
2: Esto era de no poderse creer y sin embargo así sucedió.
3: El momento en el cual yo dije no quiero tener adopciones, a lo mejor en eso contribuí.

0: prime expressions of a new young people subculture.
1: Jste naladěni na Zone Radio a posloucháte Půlnoc Hollywoodu, svět filmových novinek a skvělé hudby.

Ještě mám pro vás výběr toho nejlépe hodnoceného, co se v posledních dvou týdnech objevilo na streamovacích platformách. Začneme u Apple TV+. Ted Lasso se po třech letech vrátil se čtvrtou řadou. Jason Sudeikis tentokrát přebírá druholigový ženský tým Richmondu a řeší, jak být zároveň dobrým trenérem a tátou. Na stejné platformě pokračuje také mexický retro krimi seriál Ženy v modrém opět úřadují v druhé řadě. Nový případ Temnější tajemství a boj se systémem, který je prohnilý až do morku kostí. Disney Plus hraje na nostalgickou notu hned dvakrát. Futurama se dočkala už 14. řady, což je na seriál, který startoval v roce 99, docela výkon. A pro fanoušky Act X je tu bombónek. Film Acta X chci uvěřit vychází poprvé v režisérském sestřihu Chrise Cartera, tentokrát v přístupnosti pouze pro dospělé a konečně v podobě, jakou tvůrce původně zamýšlel. Poteče krev. Na Netflixu běží jedna z nejambicioznějších adaptací posledních let. Druhá řada kolumbijského seriálu 100 roků samoty dovádí ságu rodu Buendíu do finále a kritici mluví o ostřejším a sevřenějším vyprávění, než měla první část. Makando teď mění železnice a banánová společnost a s nimi přichází i nezadržitelný pád. Kdo má chuti na něco výrazně lehčího, Ricky Gervais přidal animovaný seriál Toulavé kočky s jeho nezaměnitelným humorem a milovníkům romantiky Netflix nabízí vysoce hodnocenou jihokorejskou karamelásku. Prime Video servíruje čtvrtou řadu Jacka Reachera. Alan Richardson se ve filadelském metru potká s cizincem a než se nadějete, stojí proti nepřátelům z nejvyšších pater moci. Klasika, u které víte, co dostanete a přesně proto ji lidi mají rádi. A na Sky Showtime najdete hudební drama Smutný song s Hugh Jackmanem a Kate Hudson. Ti dva hrají dvojici, která si vydělává na živobytí zpíváním cizích písniček a nakonec založí kapelu hrající výhradně Neila Diamonda. Zní to jako feel good, ale osud jim to bude pěkně kazit. Tam též najdete současný western Amerikána se Sydney Sweeney a Paulem Walterem Hauserem, kde se parta velmi rozdílných lidí popere o vzácný indiánský artefakt. A pokud vás baví napětí, na Sky Showtime běží třetí řada Lioness se Zoe Saldaňou a Nicole Kidman a také druhá řada britského kyberthrilleru Nevyhlášená válka se Simonem Peggem. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamingové novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a především Zun Radio, které vám servíruje tu nejlepší muziku v českém éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché, na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: Bercentro.io. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
1: Stroboskopická mucha!
0: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná.

0: Na servíruje Zoom Radio DJ Andrea Fiorino. Breakfast Beats každou letní sobotu od 10 do 13 hodin na terase restaurace Jasmine Bar and Dining před hotelem Courtyard by Marriott Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Jungle Sport Happy Day.
1: Ranní WC Zun.
0: A rádio mi sa veselo nesa. Máme stredu. Počasie je síce naspané, ale nevadí.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime dnes nasazuje velký návrat Daniela Day-Lewise ve snímku Sasanka a Netflix podráždí nerv s dokumentem Volný pád zúčtování s Boeingem. Dnes se také rozjíždí 14. ročník Noir Film Festivalu v Českém Šternberku a Rok draka se dočká své ohnivé tečky. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: these years. The isolation.
1: This is it. This is my life.
0: I've seen my share of lost souls,
1: brother.
0: I'm beyond your reach, Jem.
2: Na Sky Showtime dorazil film, na který filmoví fanoušci herce par excellence čekali 8 let. Psychologické drama Sasanka znamená návrat Daniela Day-Lewise před kameru. Příběh nás zavádí do lesů na severu Anglie, kde už 20 let žije v dobrovolném exilu bývalý britský voják Ray. Jeho samotu naruší bratr Jem, kterého za ním posílá manželka Nessa se zprávou, že Rayův 20-letý syn Brian se hroutí pod tíhou otcovy absence. Setkání dvou bratrů otevře staré rány, o kterých oba doufali, že už je les dávno pohltil. Sasanka je celovečerním debutem Ronana Day-Lewise, syna slavného herce, a scénář napsali otec se synem společně. Pro Daniela Day-Lewise je to první role od Nitě z přízraků z roku 2017, po které oznámil, že s herectvím definitivně končí. Vedle něj se v rolích bratra a jeho ženy objevují Sean Bean a Samantha Morton. Kritika se u snímku rozdělila docela nemilosrdně. Jedni mluví o poetickém a vizuálně strhujícím debutu a o jednom z nejlepších filmů roku, druzí o zdlouhavé jízdě, kterou nad vodou drží jen hlavní herec. Sasanku najdete ode dneška exkluzivně na Sky Showtime.
0: I can't help you. Till he's telling me what happened.
1: Is that a question?
3: What do you want from me, brother? What do you want?

Fanoušci rodu draka mají po třetí řadě jasno. Čekání na finále bude dlouhé, ale aspoň se ví, na čem jsme. Showrunner Ryan Condal potvrdil v podcastu magazínu Empire, že příprava čtvrté a poslední řady jede přesně podle plánu. Na podzim startuje předprodukce, už nyní probíhá hledání nových lokací a scénáře epizod se chystají k finálním úpravám. Kamery se rozjedou na začátku příštího roku a Condal pro tuhle poslední etapu razí vlastní název Poslední tanec. Podle něj bude celá závěrečná řada v podstatě jedno velké vyúčtování všeho, co seriál doteď nastavil. Slibuje nové lokace, postavy z historie západu zemí, které jsme na obrazovce ještě neviděli, a hlavně víc draků. To je tutovka. Trochu horší zprávou je aritmetika. Mezi třetí a čtvrtou řadou budou zase 2 roky, takže Tanec draků skončí nejdřív někdy v roce 2028. A Condal už zároveň naznačil, že po finále Targaryeny končí. Prý o dracích a železných trůnech řekl všechno, co říct chtěl. Úplně na suchu ale nezůstaneme. Příští rok dorazí druhá řada seriálu Night of the Seven Kingdoms a Warner Bros. Zatím rozpracovává celovečerní film o Egonově dobyvačném tažení. Takže západozemí bude na HBO Max hořet dál.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: with whistleblowing, you lose your job, you lose your community.
1: I raised it to my quality manager.
2: I went to FAA. I filed a complaint with OSHA.
0: We were retaliated against.
3: My tire was slashed.
2: I'm scared of what they're going to do.
4: I thought that this could get somebody killed.
5: Action! Na Netflixu se objevil dokument, po kterém se vám nebude úplně dobře usedat do letadla. Jmenuje se Volný pád zúčtování s Boeingem. Režisérka Rory Kennedy se vrací k tématu, které už považovala za uzavřené. V roce 2022 totiž natočila pro Netflix dokument Downfall, the case against Boeing o dvou haváriích strojů 737 Max, při nichž zahynuli stovky lidí. Pak ale v lednu 2024 odpadl za letu dveřní panel u letadla společnosti Alaska Airlines krátce po startu z Portlandu a o dva měsíce později zemřel John Barnett, bývalý manažer kvality Boeingu, který na problémy ve výrobě roky upozorňoval. Zemřel uprostřed soudního sporu, který proti firmě vedl kvůli údajné odvetě a šikaně na pracovišti. Koroner uzavřel případ jako sebevraždu, kolem jeho smrti ale okamžitě vyrostl celý les konspiračních teorií. A přesně tady nový dokument začíná. Kennedy popisuje, že se jí po Barnettově smrti ozvali další zaměstnanci s tím, že se poměry ve firmě nejen nezlepšily, ale naopak zhoršují. Snímek staví na jejich svědectví o kultuře úsporných škrtů a zametání problému pod koberec a zároveň sleduje rodiny obětí havárií, které se snaží dostat vedení Boeingu před soud. Za všechno mluví jeden detail. Sama režisérka přiznala, že si při rezervaci letenek hlídá, aby neletěla strojem 737 Max ani Dreamlinerem. Silnější doporučení formou vlastního filmu asi vymyslet nejde. Filmový dokument Volný pád zúčtování s Boeingem najdete nově na Netflixu.
6: Alaska 1282, clear pickup.
7: There was a high-pitched whistling sound, and then, boom.
8: When I got the mask on, there was no oxygen.
7: I turn my head, and I see open sky.
8: Send a text to say goodbye.

Pokud máte rádi klobouky se sklopenou krempou, cigaretový kouř a ženy, kterým se nedá věřit, máte tento týden jasný program. Na hrad Český Šternberg se vrací Noir Film Festival, a to už po 14. Ode dneška tedy 19. až do soboty 22. srpna nabídne festival 50 projekcí v 8 programových sekcích, a to jak v historických prostorách hradu, tak v kině Sokol v Podhradí. Letos přijde na řadu můj osobní oblíbenec detektiv Phil Marlowe ve všech svých filmových podobách. Sekce Britský noir vrací úder pod záštitou britského velvyslance, Shakespeare v setkání s panem Noirem a retrospektiva Josepha H. Louise, tedy nejžhavějšího kandidáta na titul krále béčkového filmu. Nechybí ani tradiční československý noir. Před každou projekcí zazní lektorský úvod, takže z toho odejdete o něco chytřejší, než jste přišli. K tomu jazzově swingové koncerty na Dolním nádvoří, živá čtení z Chandlera v podání Tomáše Hanáka a Petra Lněničky a v sobotu beseda s vyšetřovatelem kriminálky Jiřím Hekrem o případu z prostředí arménské mafie. 14. Noir Film Festival probíhá od 19. do 22. srpna na hradě Český Šternberg. Kompletní program najdete na stránkách noirfilmfestival.cz.

Jako každou středu, ještě než se do kina nastěhují nové tituly, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů a tentokrát je ten seznam pozoruhodně krátký. Diváci totiž rozdávali známky s velkou opatrností a největší premiéry minulého týdne, tedy Smrt Robina Hooda, Konec Oak Street i Birthday Party, se vyškrábali jen do lepšího průměru. Něco takového se dlouho nestalo. O to víc v kinech vyčnívá francouzská komedie Americký sen. Od producentů celosvětového hitu Nedotknutelní přichází příběh podle skutečné události o dvou outsiderech, kteří navzdory předsudkům a spoustě překážek naplnili svůj americký sen a navždy změnili tvář světového basketbalu. Sportovní životopisná komedie s emocemi. Druhým typem týdne je z domácí dokumentární tvorby a je hodně osobní. Dvě deci tuše natočila Ester Geislerová a je to intimní výprava dcery do vnitřního světa jejího předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa Petra Geislera. Z rodinných archivů, osobních dopisů a vzpomínek přátel se skládá portrét křehkého renesančního talentu, který pro vlastní rodinu zůstal v mnoha ohledech záhadou. Silně na tom funguje kontrast šedivého normalizačního Československa a pulzujícího Tokia 80. let. Tak to byly tedy dva nejlépe hodnocené tituly posledních dvou týdnů v kinech. Uvidíme, co přinese zítřek. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. O premiérovém čtvrtku najdeme v meníčku romantickou dramedii Na jednu noc, mysteriózní horor Insidious Jsou mezi námi nebo historické drama Budapešť 1957. Díky, že jste si opět naladili Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále a zítra nezapomeňte na náš přehled novinek, které dorazí do kin, ať víte, na co vyrazit. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zoom Radia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zoom Radio i vy.
2: S4 Stavební.
3: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
2: S4 Stavební.
3: Více na www.s4stavební.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační test. Lock Management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz. Dobrá doména.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již po druhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Now this is how it started. My dreams are broken hearted. Did I want you? Baby, we'll never be the same. Cause you played those silly games. And yet I want you.
3: Girl. Classica.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. Dnes máme příběh, na který astrofyzikové čekali několik desítek let. Když se rodí nová hvězda, obklopuje ji rotující disk plynu, ze kterého roste. A zároveň ze svých pólů vysceluje mohutné výtrysky, které odnášejí přebytečnou rotační energii. Bez nich by se hvězda prostě nikdy nenafoukla. Teorie říkala, že to zvládají magnetická pole, skroucená do tvaru prstence. Ale nikdo je nikdy neviděl. Až teď. Jak popsal Universe Today, tým vedený Tao Chung-Chingem použil observatoř ALMA a zachytil polarizované záření oxidu uhelnatého u mladé dvojhvězdy v mlhovině v Perzeu 960 světelných let od nás. A pole tam skutečně jsou, přesně jak vědci předpověděli. Síla? Pár tisícin gaussů, to je slabší než magnetka na vaší lednici. A přesto to usměrňuje výtrysky hvězdy na stovky astronomických jednotek. Kosmos zase dokázal, že na velikosti nezáleží. Tak si dnes někoho přitáhněte magneticky. Mějte se pozemsky.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: kabelech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Domácímu fanouškovi už zvyšuje půl špičková akce, totiž velká cena Československa silničních motocyklů v Brně. Je tu zastoupená celá domácí špička.
2: V neděli 29. srpna 1982 se i přes protesty závodníků přeci jen rozjíždí Grand Prix v Brně. Je to poslední závod na tomto původním přírodním okruhu, protože Mezinárodní federaci motocyklistů došla trpělivost s planými sliby organizátorů, že postaví nový a bezpečný motodrom. Brněnský Masarykův okruh tak definitivně ztrácí homologaci pro závody mistrovství světa motocyklů.
3: Nezapomeňte bojovat proti vládě!
4: Neposlouchejte ho, děti!
5: Bohužel už se stalo. A já to nemůžu dostat z hlavy!
2: Snad díky této nekompromisní stopce bude konečně schválena výstavba nového automotodromu v Brně, jež se dočká značného skluzu. A další závod MotoGP se odehraje v Československu až za 4 roky.
0: Myslíte, že máte dost?

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zda tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již po druhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Čtyři důvody pro DAB.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. Na měsíci přibyl nový kráter a tentokrát ho nevyrobil žádný toulavý asteroid. 5. srpna do měsíčního povrchu narazil horní stupeň rakety Falcon 9 od SpaceX, tedy ten samý, který v lednu 2025 vynesl misi Firefly Blue Ghost 1. Mezi 11. a 12. srpnem pak sonda Lunar Reconnaissance Orbiter pořídila celou sérii snímků čerstvé jizvy a jak uvádí NASA, z těchto záběrů se vědci dozvěděli nové detaily o tom, jak náraz probíhal a co udělal s okolní půdou. Popravdě, na měsíci se dnes parkuje dost neurvale. Kdysi tam přistávaly pečlivě naplánované sondy, dneska tam padají použité rakety a nikdo po sobě neuklidí. Ale věda je věda. Každý takový náraz je vlastně bezplatný experiment s přesně známým datem, hmotností i rychlostí. Lepší laboratoř si objednat.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
6: Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
4: Penetrační test. Log Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.bercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Spojte mě s agentem Chesterem Desmondem z Farga v severní Dakotě.
2: Po festivalových zastávkách se konečně na konci srpna 92 dočkáváme slavnostní premiéry a startu promítání mysteriózního traileru Twin Peaks Ohni se mnou pojď.
1: Chefe, volám ti z Portlandu z Oregonu. Tady Gordon Cole.
3: Ano, Gordone.
1: Oregon! Scháním tě kvůli vraždě 17-leté dívky. Chtěl bych ti ukázat něco, co tě bude zajímat. Budu tě čekat na soukromém letišti v Portlandu.
2: Autor a režisér David Lynch se po úspěšné a oceňované televizní sérii Městečko Twin Peaks pustil do rozpředení tajemství, které vedlo k událostem seriálu samotném. V prequelu se opět objevuje drtivá většina již známých postav i agent Cooper v podání Kyla McLachlana, který účinkování odmítal v obavě ze zaškatulkování. Proto byla jeho role upozaděna a Lynch přivedl na plátno agenta Desmonda, jehož stvárnil populární zpěvák Chris Isaak a v miniroli se zde objeví dokonce i David Bowie.
4: To bylo dílo, ta tančící dívka, co? Co to vlastně mělo znamenat?
5: Pamatujete si na to, jak se tvářila?
4: No a co?
5: Její obličej měl kyselý výraz. Budeme mít problémy s místními policisty. Nebudou chtít respektovat FBI.
2: Americká kritika Lynche a jeho snímek Twin Peaks Ohni se mnou pojď rozhodně nepochválí. A i když ta evropská bude smířlivější, přesto kritici zasadí smrtelnou ránu návštěvnosti v kinech a film nevydělá ani na svou výrobu, která stála 10 milionů dolarů.
5: Mrkání znamenalo složitou situaci. Oči vyjadřovali policisty. Šerifa a jeho zástupce si berou na starost. Všiml jste si, že měla jednu ruku v kapse? To znamená, že něco skrývají. Druhou ruku zatínala v pěst. Budou s námi chtít válčit.
2: Jak již bývá zvykem u kontroverzních snímků, čas zahojí rány, osvěží náhled a tento horor se pro kritiky stane mistrovským dílem.
5: Přešlapovala na místě, znamená to, že do případu bude zapleteno hodně hajzlů.
2: Daleko po miléniu se objeví na seznamech top 10 filmů nejen 90. let.
5: Cole řekl, že Lil byla dcerou sestry jeho matky. Něco v téhle větě schází.
2: Za tajemných okolností mizející a objevující se agenti FBI a Černý Wigwam ale neuvidíme naposledy. I přes Lynchovo zklamání z přijetí Twin Peaks Ohni se mnou pojď dojde i na pokračování seriálu v roce 2017.
5: A teď mi něco řekněte. Zaujalo vás něco na jejich šatech?
4: Byli přešité.
5: Gordon říkal, že jste dobrý. Ty šaty jsou kódem k droga. Všiml jste si, jakou měli ozdobu?
4: Modrou růži?
5: Správně. Ale co znamená to, nevím.
4: Ne?
6: Gordone, je 10 hodin 10 minut 16. února. Od té noci, co jsem měl ten sen, se tohoto neobávám. Diano, je 4:45 odpoledne. Stojím u větrné řeky v místě, kde bylo nalezeno tělo Terezy Banksové. People, don't you hear me?
7: Temnotou budoucí minulosti kouzelník touží prohlédnout. Jen jedna šance mezi dvěma světy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
7: Večeře jak na pitevně.
8: Mami, já už nemám hlad.
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již po druhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan

0: Vstupte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard a rovnou k horké novince z Číny. Pekingská firma Landspace poslala do vesmíru raketu Chuchue 3 a její první stupeň si to potom hezky sedl zpátky na zem na 4 přistávací nohy, přesně jako Falcon 9. Podle portálu space.com jde vůbec o první přistání soukromé čínské orbitální rakety na pevné zemi a teprve druhé čínské přistání celkově. To předchozí státní dlouhý pochod 10B se v červenci nechalo chytit do sítě na lodi. Tohle byl klasický dosed na betonu. A víte, co je na tom nejlepší? Při prvním letu loni v prosinci ta samá raketa u přistávací plochy vybuchla. Na podruhé jí to vyšlo a ještě cestou vysadila na orbitu družici Chungchu 3. Druhé pokusy jsou zkrátka podceňované. Tak ať vám dnešek přistane měkce a bez abnormálního spalování. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: We interrupt your regularly scheduled program to bring you this special dance report.
2: The evolution of information of the basic beats that your eardrums have been sorting are about to blow your mind.
3: Producentské duo Cliveless & Cole přichází 9. srpna s druhým albem CNC Music Factory Anything Goes. Opět je napěchované skvělým housem a hiphopem, přesto v hitparádách na rozdíl od singlů výrazně nezaboduje. Jenže nad tímto super talentovaným duem, které má nakročeno k velkým věcem, se začínají stahovat mračna. Ačkoliv tihle dva nejbližší kamarádi o sobě vědí všechno, je zde jediná věc, kterou David Cole Robovi dlouho tají. Své zdraví.
4: Yeah, I remember the first day that he fainted, because I didn't know, you know, that he had the disease. He fainted in the Do You Wanna Get Funky video shoot in California.
3: David Cole aktuálně leží v nemocnici a protože je od přírody non-stop pozitivní volnomyšlenkář a neočekává negaci od ničeho a nikoho, tak si neplatil pojištění.
4: So I had to finish the record on my own, because I would visit him every day. And I would sit down with him in the hospital and... That's when you see reality.
3: Na Clivele se tedy dopadá totální tíha finančních závazků jejich biznisu a to nejen splácení nového studia za několik milionů dolarů. A CNC Music Factory začíná sledovat začátek svého konce.
5: In the beginning there was hip-hop, and hip-hop had its groove. And from that groove came the groove of all grooves. And while one day Rob and Dave were banging on the beatbox,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomár.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC
2: Disaster Recovery Plan.
0: Endpoint Detection,
2: Multifactor,
0: Penetrační testy, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: Bercontrol.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino. Breakfast Beats každou letní sobotu od 10 do 13 hodin na terase restaurace Jasmine Bar and Dining před hotelem Courtyard by Marriott Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
6: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Jungle Sport Happy Day.
1: Ranní verce Zun.
0: Radujeme sa, veselne sa. Máme stredu. Počasie je síce naspané, ale

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonics. Partner. Ne dodavatel. Rexonics.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame. Powerplay.
4: Lucina al teatro. Lacrime nel buio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Callisto, ten nejtěžší ze 4 velkých Jupiterových měsíců. Zatímco Io chrlí sopky a Europa se chlubí oceánem, Callisto tiše sedí, samý kráter, a tváří se, že se od nepaměti nic neděje. Jenže dalekohled James Webb ukázal něco jiného. Jak popisuje Universe Today, spektrograf NIRSPEC zmapoval vodní led v nevídaných detailech. Na jedné polokouli led kopíruje geografii, hlavně u obřích pánví Valhalla a Asgard. Na druhé tvoří podivný terč, který nejspíš maluje plazma z Jupiterovy magnetosféry. A pak je to suchý led. Kolem mladých kráterů Lofn a Heimdall našli astronomové největší známé ložisko oxidu uhličitého, které nevzniklo zářením. Webb zachytil i slabonkou, hodně nesouvislou atmosféru a záhadné uhlíko-dusíkaté sloučeniny. Takže nejnudnější měsíc soustavy má vlastní chemickou laboratoř. Ve 30. letech se tam podívá sonda JUICE. Držte se hvězd, já vás mám na očích. Mějte se pozemsky.
0: Tři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Děku, pojď sem.
2: Co máte?
1: Slyšel jsi o té věci v Jižním Karibiku?
2: Jo, trochu.
1: Potřebuju podrobnosti.
2: Jo, kdy?
1: Co nejrychleji.
2: Dobře.
1: Buď diskrétní.
2: A co jde?
1: To zjistíš.
2: Tajností. Miluju tajemství.
3: Do kin vkročil na začátku srpna další z příběhů agenta Jacka Ryana, který se opět dostal do svízelné situace, ač se to zprvu nemusí zdát. Tentokrát bude bojovat ve vysoké politice. Konspirační politický thriller Jasné nebezpečí mocně vkročil do prvního víkendu a v půli srpna 94 je to držák číslo 1.
4: Slíbil jsem americkému lidu, že udělám něco s drogami, které proudí do této země.
5: Podporujeme kolumbijské úsilí proti kartelům.
4: Nic jsme nedokázali.
5: Máme tedy přikročit k akci, pane?
4: Přikročení k akci, jakou myslíte, je přesně to, co navrhnu mimo.
3: Po druhé a naposled se v hlavní roli analytika CIA Jacka Ryana objevuje Harrison Ford. Doplňuje ho Willem Dafoe a samozřejmě nechybí Ann Archer či James Earl Jones.
4: Tyto drogové kartely reprezentují jasné a přítomné nebezpečí pro národní bezpečnost Spojených států.
3: Poklenci jeho nespokojenosti s poslední filmovou adaptací Vysoká hra patriotů se zdráhal povolit jakékoliv další úpravy svých románů, ale po jednání s Paramount Pictures a nespecifikované vysoké finanční odměně souhlasil.
1: Hele, ještě nejsem mrtvej. Jsem v nemocnici. To znamená, že nejsem v kanceláři. Potřebuju tě tam.
2: Tak moment, já...
1: Nesnáším, když nevím, co se děje. Ty to víš. V Bílém domě jsi byl.
2: Jedno. Nesnáším to.
1: Ne, to ne. Chceš vidět něco o Washingtonu? Čtyři slova. Který si záda, Jacku.
3: Kromě romanopisce Toma Clancyho měl problém se scénářem i Pentagon a kvůli souhlasu k použití vojenského vybavení byl scénář přepsán, ale také postava prezidenta.
6: Ryan, nemůžu tomu uvěřit.
7: Není to týmový hráč, to chci říct.
6: Týmový hráč? Je to scout. Mizerný scout. Věří v lojalitu, čistotu a vázání uzlu.
3: Postava Ernesta Escobeda je založena na skutečném drogovém bosovi Pablu Escobarovi, který byl v 80. letech hlavou medellínského kartelu a který zemřel, když se film produkoval. Ostatně kvůli bezpečnosti se natáčely kolumbijské reálie v Mexiku, ale na neštěstí produkce narazila na potíže kvůli chiapaskému konfliktu. Filmování se drasticky zpožďovalo, k tomu část záběrů natočených ve státech byla zničena při zemětřesení v Northridge a tak byl původní rozpočet dramaticky překročen.
4: 650 milionů dolarů a my známe čísla účtu.
2: Ano, pane.
4: No tak na co čekáme? Schrábneme je.
2: Schrábneme.
4: Schrábneme, otočme to na ruby. 650 milionů a drobné. V politice mají 10x větší cenu.
3: Pikantní drobnosti u thrilleru Jasné nebezpečí najdeme především v budovách. Ryanův rodinný dům si Ford tak zamiloval, že se ho pokoušel od majitelů koupit, nicméně hollywoodská hvězda nepochodila. A sídlo drogového bose, které smete z povrchu světa laserem řízená bomba, byl skutečný dům jedné rozvedené dámy, která si nechala od filmařů zaplatit, aby toto místo plné špatných vzpomínek srovnali se zemí.
2: To spojení mezi Hardingem a kartely je teorie.
4: Tak teorie.
3: Snímek Jasné nebezpečí si ve většině získá podporu kritiků, jako zdokonalení vzorce stanoveného v předchozích dílech. Znovu spojuje kreativní jádro svých předchůdců do solidně zábavného efektu, plného raketometů, high-tech raket, ceremonií a politikaření.
2: Nevím přesně pro koho. Hardin pracoval a myslím, že to musíme zjistit, než všechny ty peníze zabavíme.
4: Tak jděte a zjistěte to.
2: Kam mám jet?
4: Do Kolumbie.
2: Kdo já?
1: Nechám ti 2 týdny samotného a ty nakráčíš rovnou do pasti na medvědy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime dnes nasazuje velký návrat Daniela Day-Lewise ve snímku Sasanka a Netflix podráždí nerv s dokumentem Volný pád z účtování s Boeingem. Dnes se také rozjíždí 14. ročník Noir Film Festivalu v Českém Šternberku a Rok draka se dočká své ohnivé tečky. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: she is. The isolation.
1: This is it. This is my life.
0: I've seen my share of lost souls,
1: brother.
0: I'm beyond your reach, Jen.
2: Na Sky Showtime dorazil film, na který filmoví fanoušci herce par excellence čekali 8 let. Psychologické drama Sasanka znamená návrat Daniela Day-Lewise před kameru. Příběh nás zavádí do lesů na severu Anglie, kde už 20 let žije v dobrovolném exilu bývalý britský voják Ray. Jeho samotu naruší bratr Jem, kterého za ním posílá manželka Nessa se zprávou, že Rayův 20-letý syn Brian se hroutí pod tíhou otcovy absence. Setkání dvou bratrů otevře staré rány, o kterých oba doufali, že už je les dávno pohltil. Sasanka je celovečerním debutem Ronana Day-Lewise, syna slavného herce, a scénář napsali otec se synem společně. Pro Daniela Day-Lewise je to první role od Nitě z přízraků z roku 2017, po které oznámil, že s herectvím definitivně končí. Vedle něj se v rolích bratra a jeho ženy objevují Sean Bean a Samantha Morton. Kritika se u snímku rozdělila docela nemilosrdně. Jedni mluví o poetickém a vizuálně strhujícím debutu a o jednom z nejlepších filmů roku, druzí o zdlouhavé jízdě, kterou nad vodou drží jen hlavní herec. Sasanku najdete ode dneška exkluzivně na Sky Showtime.
0: I can't help you. Till he's telling me what happened.
1: Is that a question?
3: What do you want from me, brother? What do you want?

Fanoušci Rododraka mají po třetí řadě jasno. Čekání na finále bude dlouhé, ale aspoň se ví, na čem jsme. Showrunner Ryan Condal potvrdil v podcastu magazínu Empire, že příprava čtvrté a poslední řady jede přesně podle plánu. Na podzim startuje předprodukce, už nyní probíhá hledání nových lokací a scénáře epizod se chystají k finálním úpravám. Kamery se rozjedou na začátku příštího roku a Condal pro tuhle poslední etapu razí vlastní název Poslední tanec. Podle něj bude celá závěrečná řada v podstatě jedno velké vyúčtování všeho, co seriál doteď nastavil. Slibuje nové lokace, postavy z historie západozemí, které jsme na obrazovce ještě neviděli, a hlavně víc draků. To je tutovka. Trochu horší zprávou je aritmetika. Mezi třetí a čtvrtou řadou budou zase 2 roky, takže Tanec draků skončí nejdřív někdy v roce 2028. A Condal už zároveň naznačil, že po finále Targaryeny končí. Prý o dracích a železných trůnech řekl všechno, co říct chtěl. Úplně na suchu ale nezůstaneme. Příští rok dorazí druhá řada seriálu Night of the Seven Kingdoms a Warner Bros. Zatím rozpracovává celovečerní film o Egonově dobyvačném tažení. Takže západozemí bude na HBO Max hořet dál.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NUK.

0: Hyundai.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: After so many headlines and incidents, you start to wonder how Boeing is still flying.
1: With whistleblowing, you lose your job, you lose your community.
2: I raised it to my quality manager.
3: I went to FAA. I filed a complaint with OSHA.
1: We were retaliated against.
4: My tire was slashed.
3: I'm scared of what they're going to do.
5: I thought that this could get somebody killed.
6: Na Netflixu se objevil dokument, po kterém se vám nebude úplně dobře usedat do letadla. Jmenuje se Volný pád zúčtování s Boeingem. Režisérka Rory Kennedy se vrací k tématu, které už považovala za uzavřené. V roce 2022 totiž natočila pro Netflix dokument Downfall, the case against Boeing o dvou haváriích strojů 737 Max, při nichž zahynuli stovky lidí. Pak ale v lednu 2024 odpadl za letu dveřní panel u letadla společnosti Alaska Airlines krátce po startu z Portlandu a o dva měsíce později zemřel John Barnett, bývalý manažer kvality Boeingu, který na problémy ve výrobě roky upozorňoval. Zemřel uprostřed soudního sporu, který proti firmě vedl kvůli údajné odvetě a šikaně na pracovišti. Koroner uzavřel případ jako sebevraždu, kolem jeho smrti ale okamžitě vyrostl celý les konspiračních teorií. A přesně tady nový dokument začíná. Kennedy popisuje, že se jí po Barnettově smrti ozvali další zaměstnanci s tím, že se poměry ve firmě nejen nezlepšily, ale naopak zhoršují. Snímek staví na jejich svědectví o kultuře úsporných škrtů a zametání problému pod koberec a zároveň sleduje rodiny obětí havárií, které se snaží dostat vedení Boeingu před soud. Za všechno mluví jeden detail. Sama režisérka přiznala, že si při rezervaci letenek hlídá, aby neletěla strojem 737 Max ani Dreamlinerem. Silnější doporučení formou vlastního filmu asi vymyslet nejde. Filmový dokument Volný pád zúčtování s Boeingem najdete nově na Netflixu.
7: Alaska 1282, first takeoff.
8: There was a high-pitched whistling sound, and then boom.
9: When I got the mask on, there was no oxygen.
8: I turn my head, and I see open sky.
9: Send a text to say goodbye.
6: Nechte se vtáhnout do světa filmu. Půlnoc v Hollywoodu právě teď na Zoom Rádiu.

každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Pokud máte rádi klobouky se sklopenou krempou, cigaretový kouř a ženy, kterým se nedá věřit, máte tento týden jasný program. Na Hrad Český Šternberg se vrací Noir Film Festival, a to už po 14. Ode dneška, tedy 19. až do soboty 22. srpna, nabídne festival 50 projekcí v 8 programových sekcích, a to jak v historických prostorách hradu, tak v kině.

Sokol v Podhradí. Letos přijde na řadu můj osobní oblíbenec, detektiv Phil Marlowe ve všech svých filmových podobách. Sekce britský noir vrací úder pod záštitou britského velvyslance, Shakespeare v setkání s panem Noirem a retrospektiva Josepha H. Louise, tedy nejžhavějšího kandidáta na titul krále béčkového filmu. Nechybí ani tradiční československý noir. Před každou projekcí zazní lektorský úvod, takže z toho odejdete o něco chytřejší, než jste přišli. K tomu jazzově swingové koncerty na Dolním nádvoří, živá čtení z Chandlera v podání Tomáše Hanáka a Petra Něničky a v sobotu beseda s vyšetřovatelem kriminálky Jiřím Hekrem o případu z prostředí arménské mafie. 14. Noir Film Festival probíhá od 19. do 22. srpna na hradě Český Šternberg. Kompletní program najdete na stránkách noirfilmfestival.cz.

Jako každou středu, ještě než se do kina nastěhují nové tituly, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů. A tentokrát je ten seznam pozoru hodně krátký. Diváci totiž rozdávali známky s velkou opatrností a největší premiéry minulého týdne, tedy Smrt Robina Hooda, Konec Oak Street i Birthday Party, se vyškrábali jen do lepšího průměru. Něco takového se dlouho nestalo. O to víc v kinech vyčnívá francouzská komedie Americký sen. Od producentů celosvětového hitu Nedotknutelní přichází příběh podle skutečné události o dvou outsiderech, kteří navzdory předsudkům a spoustě překážek naplnili svůj americký sen a navždy změnili tvář světového basketbalu. Sportovní životopisná komedie s emocemi. Druhým typem týdne je z domácí dokumentární tvorby a je hodně osobní. Dvě deci tuše natočila Ester Geislerová a je to intimní výprava dcery do vnitřního světa jejího předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa Petra Geislera. Z rodinných archivů, osobních dopisů a vzpomínek přátel se skládá portrét křehkého renesančního talentu, který pro vlastní rodinu zůstal v mnoha ohledech záhadou. Silně na tom funguje kontrast šedivého normalizačního Československa a pulzujícího Tokia 80. let. Tak to byly tedy dva nejlépe hodnocené tituly posledních dvou týdnů v kinech. Uvidíme, co přinese zítřek. Hovk!

půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. O premiérovém čtvrtku najdeme v meníčku romantickou dramedii Na jednu noc, mysteriózní horor Insidious Jsou mezi námi nebo historické drama Budapešť 1957. Díky, že jste si opět naladili Zoon Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále a zítra nezapomeňte na náš přehled novinek, které dorazí do kin, ať víte, na co vyrazit. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějakej hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
3: Někdo stojí tamhle v rohu.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan. Endpoint Detection.
6: Multifactor.
5: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Čtyři důvody pro DAB.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Callisto, ten nejtěžší ze čtyř velkých Jupiterových měsíců. Zatímco Io chrlí sopky a Europa se chlubí oceánem, Callisto tiše sedí, samý kráter, a tváří se, že se od nepaměti nic neděje. Jenže dalekohled James Webb ukázal něco jiného. Jak popisuje Universe Today, spektrograf NIRSPEC zmapoval vodní led v nevídaných detailech. Na jedné polokouli led kopíruje geografii, hlavně u obřích pánví Valhalla a Asgard. Na druhé tvoří podivný terč, který nejspíš maluje plazma z Jupiterovy magnetosféry. A pak je to suchý led. Kolem mladých kráterů Lofn a Heimdall našli astronomové největší známé ložisko oxidu uhličitého, které nevzniklo zářením. Webb zachytil i slabounkou, hodně nesouvislou atmosféru a záhadné uhlíko-dusíkaté sloučeniny. Takže nejnudnější měsíc soustavy má vlastní chemickou laboratoř. Ve 30. letech se tam podívá sonda JUICE. Držte se hvězd, já vás mám na očích. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC 2.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již po druhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví, já

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska máme příběh o tom, jak vlastně vznikl život na Zemi. A prý to bylo pořádně chladné zahájení. Astrofyzik Vladimír Airabetian z NASA Goddard vysvětluje, že před více než 4 miliardami let bylo Slunce o 25 až 27% slabší než dnes. Země měla být zmrzlá kulička. Přesto tu tekutá voda byla, aspoň v pásu kolem rovníku. A energie? Podle Universe Today ji dodávaly obří sluneční erupce a výrony koronální hmoty, které rozbíjely molekuly dusíku a oxidu uhličitého a nechaly z nich vzniknout složitou organiku. Modely počítají s oxidem dusným v tehdejší atmosféře, který rovníkový pás ohřál na 2 až 3 stupně Celsia. Ne tropický ráj, ale stačilo to. Takže život možná nevznikl v teplé polévce, ale v lehce vychlazeném koktetlu. A přesně po oxidu dusném chtějí vědci pátrat i v atmosférách vzdálených exoplanet. Držte se utopení, já tu mám celý vesmír bez radiátoru. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN Rádio i vy.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Powerplay.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Yeah.

that's me. I am the diva. You better roll out the red carpet.

up and let me sit down. Get up and let me sit down.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. You know who it be, often imitated, never duplicated. It be that one God made funky, huh? Need I say more? Let's go.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: partnerech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: Clásica.
1: I don't feel like going.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiu.